je tahle. Nalejte si do každé sklenice jeden vzorek, odložte ty lahve někam pryč a popíjejte ty vzorky proti sobě.

Lidy Polesné je součástí Vltavské vodní cesty, kterou se nám daří každoročně zlepšovat a rozšiřovat služby na ní. V Budějovicích se v letošním roce podařilo vybudovat koupací mola pro občany,

0: to není hezký.
1: Budoucnost projektu Techmánie, u jehož zrodu stála

svět, o kterým jsem věděl velmi málo, a jsem samozřejmě rád i za naše diváky, protože to jsou věci, které známe jenom a velmi často jenom z bulváru, kdy to ještě jsou takový ty

0: šlapku, ale užívám si jako veřejného života hlavně s patrolou Šlapetu.
1: Diváci vás znají hlavně z pořadu O domově. Co je pro vás domů?
0: Tak to je teda velmi vlastně těžká otázka, ale je pro mě jako velice důležitý mít domov.

hospodářská zvířata a já všechny, nejenom z blaťáků, ty samozřejmě v první řadě, ale také ty, kteří toto

vystupovat Michal Nesvatba. Já se mu směju tím dobře, já se toho chlapíka vážím. To, co on dokázal tolik generací vlastně vychovat svým vtipem, šarmem,

Já jsem si tím vlastně splnil svůj herecký sen, protože já jsem velice rád jezdil na představení sem právě do tohoto zámeckého parku do Krumlova. A tak v hlavě jsem si řekl, že bych si taky rád jednou s kolegama a s kolegyněma tady zahrál v tomhle tom úžasném prostoru. Chtěl jsem si to vyzkoušet a když ta nabídka přišla,

gotiky, renesance, baroka, klasicismu a 19. století je specifika Českého Krumlova a vlastně se s tím dá i pracovat jako s takovou učebnicí architektury

teda dobrá výhoda, že trenér ještě navíc přijede a nemá potlučenou papulu, že jo, když jede na výlet. Ale znamená to, že člověk vidí celý svět v podstatě. Kde bylo nejzajímavější místo, kde tě to nejvíc bavilo?

0: tak se 900 lidí prostě vešlo pod ty naše plachty. Jako, takže jako fakt tam není problém jako si to užít jako
1: Když se lidi
0: úplně na
1: přitulí
0: pohodu.
1: večer, tak to tak.

pak už to šlo ale ráz na ráz. Stačily na to 30 let. 30 let, během kterých se památka stará 8 století ocitla téměř před definicí.